0: 你们这人回来了，放了我吧！
1: 少废话！
2: 还有老你得送我们一程，走，撤，别动啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
0: 哎呀，到时候一定在王妹夫面前给你多美言几句啊！
1: 多谢王队长，你身上还有伤，先回去休息吧，我带着弟兄们继续搜啊！
2: 哎，那就有劳你了。
0: 行了，你们几个带王队长回去休息。
3: 是是是，
0: 几个人跟我去搜。
4: 快快快快，
5: 走走走，
4: 快！